0: Felix Jan in Kaskada, Boy You Turn Me, smo pravkar poslušali, sledi najnovejše na Salomonu. Sam Field, Izzy Bizu in Norma Jean Routine, Into the Stars.
1: Najnovejše.